0: 一样坚强。
1: 黄总啊，祖国可这么多啊，无论的连我们女儿大，相遇的女儿大，
2: 祖国的多，以内最多的王一鸣、朱德坤叫的马来西亚。
3: 切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，切，